feel it? I said, can you feel it? Feel it.

Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.

0: Zone. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
0: Salonky.
1: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
0: Úklid.
1: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
0: Ha, kuchař.
1: Správně.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube.

0: oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.

0: Sakra! Moje záda.
1: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů. Turn this up. These are the hits I love.

0: Ale co pak?
1: Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Yeah.

0: Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
1: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
2: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Praha Prosek. www.porsche-prosek.cz.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

Dobré ráno, čau lidi, já doufám, že máte lepší ráno než já, protože upřímně mám lehčí rýmu, ale to neznamená, že to společně nezvládneme. Zvládneme, bude to super, všechno tady společně zabijeme a taky za chvilku řekneme, co je dneska vůbec jeden. Ale samozřejmě do té doby naše skvělé songy, třeba Damiano, David, Ava Max, Forever Young, právě teď na Fajnu.

0: Milgrap, Just The Way You Are, song, který nám pomáhá na fajnu se po ránu pořádně probrat. A my se samozřejmě nepotřebujeme jenom pořádně probrat, ale taky se dozvědět, co je dneska vůbec za den. Častokrát společně slavíme narosky různých songů, přece jenom furt jsme rádio, to znamená, musíme se něco takového dozvědět. No ale nebo taky můžete mít třeba různý záliby, zájmy a ne všechno můžete úplně třeba do detailů znát. Například můžete mít rádi olympijské hry, ale nevíte, pozor, nevíte, že například první olympijské hry v Tokiu se odehrály právě 10. října, a to roku 1964. A taky to byly první olympijské hry, které se odehrály v Asii. Věřím, že třeba tohle jste nevěděli, jo, že konečně jsem vám přinesla alespoň tu jednu zajímavost, ale přiznám se, dneska není zajímavý den. Ano, zní to strašně, úplně upřímně, ale vlastně nic jiného se neděje. Ale občas takovou tu basic sobotu prostě musíme zažít. Ale nikdy nebude basic prostě, když posloucháte Fajn, to je samozřejmě jasný. A teďka už Sombr, jeho My Body Isn't Ready na Fajnu.
1: It's Sombr. You're hearing my song, My Body Isn't Ready right now.

0: taky Galantis, Song Run, který nás teď krásně probral u nás po ránu. A věřím, že většina z vás na fajnu zná Evu Farnou, kdyby náhodou ne, několikanásobná slavice. Člověk, který několikrát vyprodal Eden. Jednoduše úspěchy se za ní jenom táhnou, protože všichni je známe. Jestli ne, nevadí, teď se vám je připomněla. A taky ale se může stát, že občas se vám v životě něco třeba nepovede. Například Eva Farná se nedávno rozešla se svým manželem, což ano, vypadal jako takovej ten perfektní kapl, ale občas se to stane, stává se to. Není to úplně pozitivní situace, ale tak stává se. Tak se stává, že si na fajnu dáme jeden z jejich největších hitů, třeba Perpetuum mobile, za chvilku.
1: Největší hudební hvězdy.
2: This is Taylor Swift.
3: Hi, it's Harry Styles.
4: Hi, I'm Olivia Dean.
5: Sleduj fajn. Fajn.
6: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
7: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
6: Navádění letadel?
7: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
6: Technik ve věži?
7: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
6: Elektrikář?
7: Jo, přesně tak.
6: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
8: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
9: No, říkala, že nic nechce.
8: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
9: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
10: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
9: Romantickou večeři.
10: Pobyt pro dva.
9: House running.
10: Jízdu v supersportu.
9: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
10: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
9: Nejlepší zážitky hledejte na
11: firmanazážitky.cz.
12: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. Baby, poslouchej nás on air, online na Fine Radio.

Old Old Days, song, který na fajnu platí ve všech rozměrech, protože dřív člověk potřeboval titul, aby měl dobrý plat, no tak dneska se přece stačí naučit pouze z AI. No a taky musíte doufat, že vás AI nenahradí dřív, než se vám ten samotný plat zvýší. No, stává se v dnešní době, hold, my Češi máme menší struggly. Jak už jsem zmiňovala, jsou právě s AI, protože ne každý s ní umí, no ale na druhou stranu AI umí nahradit právě vás. A co si budeme, je fajn si nahradit vaši práci, alespoň z části něčím jiným, když už to ta AI umí, ale dávala bych si menší pozor. Když už vás něco baví, právě vaše práce, což je značka Ideál, tak je fajn, abyste ji dělali tak dobře, že ani AI vás nenahradí. A právě proto v dnešní době by měli frčet a vlastně i docela frčí ty řemesla, protože co si budeme, AI nevezme do ruky pilku a nepřeřízne tamhle někde truhláři to dřevo. Moc se v tom nevyznám, přiznám se, sama nejsem úplně nejlepší zručný člověk a je dost možný, že i mě AI vezme práci, ale budeme doufat, že se to samozřejmě nestane, i když jako Češka bych se toho prej měla bát. No a teďkon samozřejmě další song, Felix Jen, J. Hart, Jejich Bright na fajnu.

0: další vztahový song, který nám dal na fajnu. A máme tu plně připravenou Ray, saying, where's my husband? Ray není jenom člověk, který právě hledá manžela, ale taky málem ho našla, protože byly tady spekulace o jednom basketbalistovi, no ale nakonec se nepotvrdili. Bohužel ještě ho nemá, to znamená, musíme s jím songem Where is my husband ještě chviličku přežít. Ale nám to nevadí, je skvělej a dáme si ho celý už za chvilku na fajnu.
1: Fajn víkend s Míšou. Fajn.
2: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
3: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
5: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
5: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.

Where's My Husband u nás v 7.52 na Fajnu. A častokrát se zvyklí s Fajnou, že tady jsou srandičky, různý super bulvární tématka, no ale teďkon to malinko převrátíme, otočíme list, otočíme kartu, protože občas je i fajn být malinko vážný. Například dneska v 8 hodin se zase otevřou volební místnosti a je důležitý tam ten jeden s prominutím blbej papír hodit. Ano, řekla jsem to, můžete mě za to odsuzovat, jak chcete, ale prostě každý máme jeden hlas. Potom lidi, kteří nevolí, si bohužel nemůžou stěžovat a to je svatá pravda. Včera už jste mohli odvolit, jestli jste odvolili, super, jestli ještě ne, nebojte. Dneska do 12 máte spoustu času, 4 hoďky plný voleb. Ano, všichni nás tím jako straší, malinko prudí na sociálních sítích a dokonce i teďkon Míša na Fajnu, ale já věřím, že splníte svoji občanskou povinnost a všechno krásně zvládnete. Teďkon už Šimonov, Save My Soul na Fajnu.

0: Imagine Dragons, jich followuju nás na Fajnu a nebojte, Fajn Weekend s Míšou tady bude ještě další 3 hoďky.
1: Fajn Weekend s Míšou. Fajn.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Tak nečekejte, jezděte!
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
4: Více na kopecký.cz.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hit. My name's Jonah Ray.

0: Dobré ráno, čau lidi, já doufám, že jste tady na naši další společnou hoďku, plnou bizárku, jednoduše budete se smát, brečet a dalších několik věcí. Ale do té doby si dáme naše songy, třeba Kellyn, Stein 27, jejich Vítej mezi náma na Fajnu.
1: Fajn víkend.
2: Vítej mezi náma, naše otcové jsou

Robin Jules, Watermat, Take It Slow Bullet. Song, který nám pomalu, ale jistě dokazuje, že ho po ránu jednoduše potřebujeme. A jednu věc, kterou taky potřebujete, je třeba Batman na vaší narozeninový oslavě. No a taky tam Batman třeba může dokázat, že to není jenom komiksovej hrdina, ale taky noční můra pro všechny zloděje kabelek. Jednoduše se stalo, že týpek přišel na oslavu jedný svojí kamarádky, no a nepřišel tam sám, přišel tam s další kamarádkou, jednoduše těch kamarádek tam bylo strašně moc. No ale tý jeho kamarádce, se kterou tam přišel, tak ukradli kabelku, byl to jeden z těch hostů oslavy, no a on se zachoval jako správnej superhrdina a kabelku získal zpátky. Jednu věc, kterou se říkám, takže je to vlastně strašně divný, hlavně v tom, že na té oslavě přece ty hosty nějakým způsobem minimálně ta oslavenkyně znala. Tím pádem, i když někdo tam ukrad kabelku, stejně se k tomu člověku nějakým způsobem dá dostat. Ale stalo se, týpek se stal hrdinou a možná si našel i novou přítelkyni. To je spíš moje spekulace než úplně realita, ale co my víme, třeba mu to něco přineslo, nějaký ten menší zářez. No a teďko už vám přináším Adélu, její Nicole Kidman na Fajnu.

Tate McRae, You Broke Me First, song, který vám může pomoct úplně s čímkoliv, s vaším psychickým stavem, nebo třeba s náladou. Vždycky na fajnu je potřeba ta správná nálada. A další člověk, který nám s náladou pomůže, je třeba Shakira, Burna Boy, jejich Die, Die.

0: vydaný 14. května, to znamená relativně čerstvá novinka. Přece jenom například její Waka Waka známe do dneška a věřím, že úplně stejná situace nastane i s Dai Dai. Jednoduše, ať už je to Waka Waka, Dai Dai, přece cokoliv, co je takhle dvouslovný, rychlý, energický, tak prostě potřebujeme i u nás na Fajnu za chvilku.
1: Fajn víkend s Míšou. Fajn.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník,
4: malíř,
3: topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
7: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na
9: Firma na zážitky
5: CZ. Sakra!
10: Moje záda.
11: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
12: My name is Somber.
13: What up, it's Kehlani.
14: Hey, it's Taylor Swift.
15: Back to the hits.

Chemical Brothers, jejich Go na fajnu. Láska, lži, intriky a lidi, kteří často musí něco vysvětlovat. Je to jednoduchý reality show a my na fajnu jsme jima přímo posedlí a proto vznikla skvělá série Posedlí. Hned dva podcasty, ve kterých se jde pod povrch všeho, co se děje před kamerama a dokonce i za nima. Jako první Love Island, klasička s naší Kristýnkou. Jednoduše ta si vezme vypadlý srdíčka pořádně do parády a zjistí, co se ve vile opravdu dělo a děje, jak to bylo se vztahama a co se taky stalo, když přišel ten správný reality check, když už teda ve vile úplně nejsou. No a zrádci s naší Andreou, tam se jde rovnou na věc s vypadlými hráči a to ještě v době, kdy jsou emoce čerství a to přímo v kině, kde se danej díl promítá. Kde jinde byste něco takového sehnali než u nás na fajnu? No ale není to žádná rekapitulace, to by bylo docela trapný, co si budeme, ne, ale jde o opravdový příběhy přímo od těch, kteří u toho byli, jednoduše. Tak nabíhejte na náš YouTube kanál, kde jsme jako Fajn Rádio, no a nebo taky na Instagram, tam jsme taky jako Fajn Rádio. No a když se budete třeba někde nudit a můžete zabloudit právě na ten Instagram, ať vám neuniknou ty nejlepší fajňácký speciality, protože tam jsou už taky ty krátký, jednoduchý reelska a všechno vám to vysvětlí, všechno vám ukážou, jednoduše nic vám nikdy neunikne. Teď už Somber, jeho Undressed na fajnu.

0: Neskutečná rozhejbávačka pro sobotní ráno, David Guetta, Memories, samozřejmě každý máme nějaký vzpomínky a na Fajnu například si pamatujeme i na Zaru Larsson. A nejenom, že si na ní pamatujeme, my si ji oživujeme u jejich nejnovějších bangrů, no ale máme tu i trošku starší. Například její Lush Life. Zara byla docela známá právě díky tomuhle songu, no ale potom spadla. Jednoduše všichni věděli, že existuje, ale vlastně to bylo všechno. No potom vydala další, třeba Midnight Sun a najednou, jako lusknutím prstu, tady máme Zara Larsson 2.0. Ale my si i tak musíme připomínat její minulost. To znamená za chvilku celý Lush Life na Fajnu.
1: Fajn víkend s Míšou. Fajn.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
6: Jak zní příští generace domácích hvězd? Pojď to zjistit společně s námi.
7: Čau, tady Sofian.
8: Ahoj, ahoj, já jsem Pam Rabbit.
6: Posloucháš Fajn Radio? Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
9: Od pondělí do čtvrtka.
6: 8 večer. Next Generation. Přidáš se?

Sean Whitcomb, Kingdom of Fury, song, který nám dal v 8.52 na Fajnu. A je hrozně hezký pomáhat zákazníkům. Častokrát je to i ta správná firemní hodnota. Dokud teda nepomáháte těm zákazníkům zadarmo, to už je častokrát blbý. A přesně tohle to zjistil jeden týpek, který u nejmenované společnosti pracoval 38 let. Jednoduše zajišťoval různé smlouvy, častokrát se staršíma lidma. No a právě když teď on pomohl se rozvázat právě z téhle smlouvy jedné seniorce, tak dostal, jak už jsem říkala, po 38 letech padáka. Musím říct, pracoval tam docela dlouho, obytoval firmě hodně, no ale udělal jeden přešlap, který byl vlastně hrozně dobrý a dostal padáka. Občas to tak bejvá a není to úplně dobrý, ale bohužel u takovejhle korporátů to tak častokrát je. Stejně jako tady na Fajnu jsou naše songy Slater Dance právě teď na Fajnu.

0: jeho Fever Dream, song, se kterým uzavíráme naši druhou společnou hoďku. Jsme přesně v půlce a já doufám, že vy jste ready na další dvě hoďky s Míšou na Fajnu.
1: Fajn víkend s Míšou.
2: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Fein Weekend Smíšou. Dobrý dopo, čau lidi, o víkendu dopoledne s Míšou je přesně to, co potřebujete. Stejně jako potřebujete společně se mnou vybírat ty nejlepší songy do našeho playlistu. To znamená, buďte ready a taky si připravte telefonní číslo 724-634-634, abyste mohli rozhodnout, který song nám bude krásně znít v playlistu už za chvilku.
1: Fajn víkend.
0: Do té doby třeba Pitbull právě teď na Fajnu.

Hendrix, taky herci Escape of Demons Hunter, jejich Golden song, který nám dojíždí v 9.11 na Fajnu, a já doufám, že konečně si se mnou budete chtít popovídat, protože dáme talk na moje oblíbený téma, a to jsou vztahy. Častokrát se říká, že jednoduše, když je muž dostupný stejně jako Wi-Fi, tak ho nikdo moc nechce. No ale hodně lidí by se mi mohlo vysmát už jenom kvůli tomu, že častokrát Wi-Fi úplně dostupná není, což je většinou docela sad story, i když už jsme se posunuli do doby, kdy je. No já si mám slíbila, že si společně trošku popovídáme. To znamená jednoduchá otázka, proč ženy někdy odmítnou takového toho hodného chlapce. Jednoduše dream boje. No a naopak je přitahuje muž, který se drží odstup, je na ně zlej, prostě hádají se s ním, je tam trošičku jiná chemča, jestli opravdu kvůli té chemii, nebo kvůli něčemu jinému. 724-634-634, napište mi a za chvilku si opravdu popovídáme, rozebereme tohle téma a budeme vidět i váš názor. Teď už Olivia Rodrigo, její Stupid Song.

0: Unit. I got a feeling, song, který nás probírá, zlepšuje nám ráno při sobotě na fajnu. Správně by se tady měli být dopoledne, ale vzhledem k tomu, že je právě ta sobota, já vás u rána ještě nechám. No ale u čeho vás nenechám, tak to je klid, protože já potřebuju, nutně potřebuju znát váš názor. Před chvílí jsem se vás ptala, proč ženy někdy odmítnou hodného chlapa a přitahuje je muž, který si drží odstup. A napsal třeba Fénix, jednoduše většina žen chce bad boye. Úplně jednoduchý řešení. Ano, jednoduchý řešení jsou většinou ty nejlepší, no a dle mýho názoru to tak prostě občas je. Častokrát to, co nemůžeme mít, nás nejvíc přitahuje. Bohužel realita, se kterou se nemůžeme smířit, no tak dámy, všechny máme navíc. Jestli znáte nebo neznáte můj víkend, to v tuto chvíli je vlastně úplně jedno. Spíš jde o to, že já vždycky jsem na straně žen. Ať uděláme cokoliv, tak prostě my jsme ty bohyně. No a co jsou taky skvělí bohové nebo bohyně, tak jsou zpěváci v našem playlistu, zpěváci a zpěvačky samozřejmě. Třeba Martin Garrix, Ed Sheeran, jejich Repeat It za chvilku na fajnu.
1: Co je hot v parádách? All the hits. And I remember I loved you. Came back when it mattered, I saw you. But I knew it, I knew it. Co letí ve streamech? Co právě trenduje na TikToku? Máme na fajn. Máme na fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.
2: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
3: Proč se culíš?
4: Protože budeme krásný.
3: To už přece jsme.
4: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
4: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín. Skonto
5: nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
7: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.

song, který nám zlepšuje dopoledne na Fajnu, no a my si zlepšíme taky dopoledne ještě nějakým vybíráním. A protože jsme v rádiu, tak samozřejmě potřebujeme vybírat mezi čím jiným než našema songama. Je tady Kellyn Superstar, což je aktuální téma i pro dnešní dny, co si budeme. Jednička, pořádně si ji zapamatujte. Krásný den, zácná paní, když vás vidím. Nebo dvojka, Benny Kristo, jeho Kopretina. Nic, ale váš úsměv dělá líp na srdci, na duši, bylo to dneska moc, já nechci. Já doufám, že máte oba dva songy pořádně naposlouchaný, abyste mohli správně rozhodovat. 724 634 634, potřebuji vaši odpověď, aby jsme věděli, s čím si můžeme zpříjemnit náš playlist na Fajnu.

0: Rosa je Bruno Mars, jejich Apathe v 9.38 na Fajnu a my si musíme říct vítěze. Já jsem se vás ptala, který ze dvou songů je víc top a který si máme pustit. A upřímně výherce byl docela jasný. To zní jako já. Kellyn, song Superstar. Hodí se k dnešní době, že ano? To není otázka, to mělo být jednoduše a prostě oznámení. Hodí, protože Kellyn je porotce v Superstar. Doufám, že bizárky sledujete a prosím vás, při Superstar si uvědomte, že je to reality show. Není to jenom soutěž, je to v určitém ohledu reality show, tím pádem neřekla bych, že úplně všechno, co se tam děje, je úplně real, jo? Ruku na srdce. A jednoduše pro lepší ráno, celý song za chvilku na Fajnu. Fajn víkend s
1: Míšou. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
4: Check-in?
5: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
4: Recepční.
5: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
4: Bezpečnostní kontrola.
5: Přesně.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
6: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
7: Tak nečekejte, jezděte!
8: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
9: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
8: Více na kopecký.cz.
10: Jsem horská gorila z Ugandy.
11: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
10: Jsem horská gorila z Ugandy.
11: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.

jeho My Body Isn't Ready, song, který se na fajnu hodí například, když pracujete. A častokrát se stává, že i když práce skončí, no, váš mozek se úplně neodpojí. Jednoduše odpojíte třeba notebook nebo jakoukoliv zodpovědnost, no, ale máte hlavu a ta je pořád v práci, protože musíte řešit smlouvy, různé věci s klientama nebo například mluvit do mikrofonu a připravovat se na vstupy. Samozřejmě každý máme úplně jiný povinnosti. No ale je to jednoduchý. Práce je součást vašeho života a to extrémně důležitá, protože bez ní byste častokrát neměli střechu nad hlavou. Ano, máme tady Nepo Babies, kteří to mají malinko jinak a zdědí miliony, ale například já a věřím, že i většina z vás to není. Nebo třeba jo, a hrozně moc vám to závidím, ale není tak na tom úplně každej. Ale nebojte, práce není ostuda, jenom je strašně důležitý si najít nějakou aktivitu nebo cokoliv, co vás od práce dostane. Ano, váš šéf by to asi nechtěl slyšet, věřím, že ani můj by to nechtěl slyšet, ale bohužel je důležitý si trošičku od té práce oddechnout. Najděte si kurz, cvičte jogu, cvičte zumbu, cvičte cokoliv jinýho, i třeba váš mozek jenom jinak než pracovně. A teď už Adéla, její 8 and LA u nás na fajnu.

0: Song Rocka Bye, který nám uzavírá naší třetí společnou hoďku a pojďme se společně pořádně vrhnout do té poslední.
1: Fajn víkend s Míšou.
2: Fajn. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hit.

dobou, čau lidi, konečně otvíráme poslední hoďku. Tady ta věta zní naprosto strašně, myslím upřímně, protože věřím, že i tu poslední si společně pořádně užijeme. Už za chvilku ženská logika, do té doby třeba Lula Young, jíme si na fajnu.

John Newman Blaine, song, který nám dojíždí 10.10. v 10.10 na Fajnu, neboli ideální čas na odstartování ženské logiky. Častokrát se muži ptají, proč si ženy místo hodného kluka vyberou bad boye. A je to strašně jednoduchý. Vždycky to nejjednodušší řešení je správný, i když tomu možná občas nevěříte.

The Weeknd, Save Your Tears, song, který nám pomáhá na fajnu se naladit, řídit, pracovat. Jednoduše, ať už děláte cokoliv, songy jsou proto strašně důležitý. A proto máme my na fajnu

0: vždycky ten nejlepší playlist. Například za chvilku si dáme člověka, který většinou má můdovky, potom jednou to zkusil s trošku větší rozhejbávačkou a najednou, jako lusknutím prstu, se mu začalo víc dařit. Alex Warren, jeho Passenger song, který překonal všechny jeho ostatní songy a držel se na vrcholu hudebních žebříčků. A taky je to banger, který si úplně celý dáme už za chvilku na fajnou.
1: Fajn víkend s Míšou.
2: Fajn.
3: Proč se culíš?
4: Protože budeme krásný.
3: To už přece jsme.
4: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
4: Navštivte L'Occitan, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
5: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
6: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
5: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
6: A můžete využít i výhodné financování.
5: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.

Messenger, song, který nám dojíždí v 10.30 na Fajnu. A já mám na vás jednu jednoduchou otázku. Pamatujete si, jak vás váš poslední partner podved? Tak gratuluju. Podle všeho vás právě tahle bolest, nebo obecně jakákoliv jiná psychická duševní bolest, může posílit a pomoct vám k osobnímu růstu, ať už psychickému, osobnostnímu, nebo obecně prostě k růstu. To, že někdy někoho někdo podvede, je docela klasika, větší, než bychom čekali. Dokonce se to děje u 6 z 10 párů, což pro mě byla úplně neuvěřitelná statistika a nečekala jsem, že až takhle špatný to je. Je to teda u párů mezi 15 až 30, což bych řekla, doufám, že v dalších letech už je to lepší, než takhle špatná statistika, ale obecně nic z toho nedělejte, prostě občas se stane, že partner nebo partnerka jsou prostě občas blbci, ale to neznamená, že se z toho musíme zbláznit. Jednoduše, my chceme a musíme najít tu jehlu v kupce sena a věřte si, povede se vám to. Teď už Lady Gaga, její Abracadabra na Fajnu.

0: song loser, se kterým se skoro, ještě ale ne, skoro loučíme na fajnu. Já doufám, že se ho vychutnáváte stejně jako já. Stejně jako se za chvilkou budeme vychutnávat naší hvězdu Next Generation Rugail. A její Wish for Thinger, jeden z největších songů, který má. Rugail je člověk, který neumí jenom česky, ale i nádherně anglicky. Upřímně, když se podíváte na nějaký její hudební videa, nebo i obecně jakýkoliv videa, kde zpívá, nebo i mluví, tak její angličtina je absolutně neuvěřitelná. A jak moc? To se přesvědčíme za chvilku, na fajnu. Fajn víkend s Míšou.
1: Fajn. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: další Next Generation neboli programu pro mladý umělce Rugail, její Wish for Tinker v 10.49 na Fajnu. Při konci našeho společného vysílání. Jednoduše 4 hoďky za náma a další 4 hoďky před náma, ale až zítra. V neděli, kdy se nemá nic dělat, to znamená, jestli společně se mnou nechcete celý 4 hoďky nic dělat, jenom si prostě odpočinout, vyrelaxovat, vyčistit si hlavu a poslechnout si nějaký super hot fresh témata a obecně naše skvělý songy. Easy. Laďte fajn víkend s Míšou a be ready.
1: Fajn víkend s Míšou.

streamech. Co právě trenduje na TikToku? Na

0: Vždycky hot,
1: vždycky fresh. Fajn.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Ahoj, všechny zdravím na Fajn Víkendu s Kubou Kaliánem. Doufám, že se máte krásně, doufám, že se máte úžasně. Doufám, že jste měli fajn týden, doufám, že vám to všechno uteklo od ruky. My se v této hodince podíváme na to, jaký rádio budete moct poslouchat třeba v GTAčku 6, nebo na to, co můžete tady tenhle ten krásný víkend dělat, i když nám teda zatím prší. Budeme doufat, že se nám to počasíčko trošku zlepší. A i kdyby ne, my si to tady na Fajnu užijeme. Máme tady i nabitý playlist Florida Good Feelings teďka na Fajnu.

Chabuzi a Miles Smith, Blink Twice, to nám právě teďka dohrálo na fajnu. Máme 11 hodin, 13 minut. Doufám, že vám všechno jde při této sobotě trošku zašmulí všechno od ruky. A my se mrkneme, dámy a pánové, na nejvíc oficiální věc. My máme jména, který se objeví za pultem toho nejvíc šíleného vysílání v dějinách celého vysílání. Ale bohužel to není fajnko, i když bylo to těsný. Je to samozřejmě rádio vysílání v GTA 6. Kdo to neví, rádio v GTAčku je prostě taková ikonická věc sama o sobě. Je tam spoustu mímů z toho a zajímavých prostě různých bizarních rozhovorů. Rockstar konečně odhalil, kdo to bude moderovat tentokrát v GTA 6. Je to pořádný úlet. Na country stanici Backcountry Radio uslyšíme Lanu Del Rey po boku jejího manžela Morgana Wallena, což je velmi zajímavá volba. Cocotelo FM zase roztočí latinskoamerický hity Bad Bunny a

Šimonop, Save My Soul, to nám právě teďka dohrává na Fajnu 11 hodin 24 minut. Tahle songa byla součástí našeho nabitého Fajn playlistu a co v něm ještě najdete, je třeba tohle. I put my best shirt on for you, but it doesn't even matter. Khalid a Lauv, Tied Up, to nám za chvilku zahraje na Fajnu. As I fall into your patterns. Takový fun fact, Khalid vyrůstal v armádní rodině a jeho máma zpívala v armádním sboru. Taky se celý dětství stěhoval po základkách a to, že bude úspěšný zpěvák, bylo jasný už od té školy, protože ho zvolili nejpravděpodobnějším, kdo dosáhne platiny. Měli pravdu. Tak už za chvíli, na Fajnu.

Active streamech. Právě 3.

0: Vždycky hot,
1: vždycky fresh. Fajn.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bistra. Tiny Greens. TinyGreens.cz.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
4: Informační služby?
5: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
4: Kavárna?
5: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
4: Salonek?
5: Správně, uhodlo si.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
6: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
7: No, říkala, že nic nechce.
6: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
7: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
8: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
7: Romantickou večeři.
8: Pobyt pro dva.
7: House running.
8: Jízdu v supersportu.
7: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
8: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
7: Nejlepší zážitky hledejte na
9: firmanazážitky.cz.
1: Hudba, kterou chceš slyšet.

Khalid, Halauf, Tide Up, to nám právě teďka dohrálo na fajnu 11 hodin 30 minut. Venku nemáme úplně pěkný počasí a pokud nechcete sedět doma, ale zároveň nemůžete jít ven, no tak mám pro vás možnost, co dneska dělat. Dneska máte totiž poslední možnost zajít si do Lego Storeu na Chodově, kde je poslední den akce, Dny hrdinů. Na tomhle Lego eventu si můžete postavit model turbo donáškovýho žraloka, který má ještě cool pizzu k sobě a odnést si ho domů úplně zdarma. Kromě toho se tam rozdávají další věci, jako jsou čelenky a je tam i osobní setkání s Kajem z Ninjaga, takže pokud máte doma děcko, co má rádo Ninjago, tohle je určitě možnost jako zabavit. No a kdo má doma ještě starý kostým Spidermana, tak ho nahoďte, protože kdo dorazí v kostýmu, dostane ještě nějaký ten dárek navíc. Takže pokud nevíte, co dělat, máte doma třeba rodinku, vyražte na Chodov a můžete se odníst domů nějaký fajn dárečky. Fajn víkend s Kubou.

0: Danny Hudson, Jetlag, to nám právě teďka dohrálo na fajnu. 11 hodin, 40 minut, doufám, že se máte fajn, máme hezkou sobotu, i když venku nemáme úplně pěkný počasí. A tohle byla písnička z našeho fajn playlistu a my si za chvilku pustíme taky tohle. Tiffany Harris a Vertigo, to nám za chvilku zahraje na fajnu. No a pokud máte rádi třeba League of Legends a zároveň máte rádi Tiffany Harris, tak se můžete těšit na to, že teďka v listopadu vystoupí přímo na mistrovství světa v League of Legends v Londýně. Tak už za chvíli na fajnu.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? V Jisku nabízíme široký sortiment bytového textilu, dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
7: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
8: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
9: Tak nečekejte, jezděte!
10: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
11: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
12: Více na kopecký.cz.
13: Here we go. Go. Here we go.

tak ohlašuje svůj návrat. Je to tak, kámoši, hip-hop camp ohlašuje svoje zmrtvý stání. Kdo to neví, spal poslední rok pod kamenem, tak hip-hop camp letos zrušil pořadatel prakticky jenom pár hodin před začátkem. Přitom už se na místě akce hromadili lidi. Asi nemusím moc vysvětlovat, že to nebyl úplně nejlepší marketingový tah a na sockách pořadatelé za to schytali jako fakt pořádný kouř. Nicméně to zřejmě nikoho neodradilo a hlavní pořadatel Radek Maliník oznámil, že festival bude pokračovat i v roce 2027. Konkrétně 13. a 14. srpna a to na stejném místě u Plzně. Všichni jsou samozřejmě zvědaví, jak tohle celý dopadne a jestli se kemp vlastně bude teda konat nebo nebude. Bohužel toho ale pořadatelé moc neprozradili a zůstávají furt tajemný, teda krom toho, že line-up má být menší a levnější, což doufám, že tak bude. Každopádně vstupenky z letošního ročníku zůstávají platný i pro tenhle ten rok, takže pokud jste nezažádali o refundaci a máte ho furt doma někde schovaný, ještě ho nevyhazujte, protože by vám mohl ještě přijít vhod. A další informace dostaneme na konci roku. No, nezbývá doufat, že tohle nedopadne jako minule. Fajn víkend s Kubou. Fajn.

0: Dominik Fike, White Keys, to nám právě teďka dohrává na Fajnu. Máme 11 hodin 58 minut a to znamená jediný přátelé, naše první společná hodinka tady na Fajnu skončila a my jdeme společně do té další.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Co právě trenduje na TikToku?

0: Vždycky hot,
1: vždycky fresh. Fajn.
0: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Hudba, hvězdy, zákulisí
0: a to nejlepší z internetu.
3: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Fajn.
4: Fajn.
3: Vždycky hot.
4: Vždycky fresh.
3: Fajn.
4: It's the weekend.
5: It's the weekend, guys. A lot of the weekend.

Vás ve druhý společný hodince tady na Fajn Víkendu s Kubou Kaliánem. Doufám, že máte fajn den, doufám, že máte fajn víkend. Doufám, že veškerá práce, kterou jste měli tenhle týden, že vám šla od ruky a že teďka odpočíváte, že si to zasloužíte, že je to zasloužený odpočinek. My se v této hodince podíváme, krom našeho podcastu Posedlí, taky na nový reality shows, který se tady u nás budou konat. A samozřejmě náš nabitý fajn playlist, ten nikdy nesmí chybět. Benson Boone, Sorry, I'm here for someone else, u nás na Fajnu.

Kecí NMO, 12 hodin, 11 minut, venku trošku nehezká sobota, nicméně my si ji uděláme krásnou tady na Fajnku a pokud jste fanoušci Love Islandu nebo zrádců, tak přesně pro vás si Fajn něco připravil. Je to náš podcast posedlý, který teď běží na YouTube Fajn Rádia hned ve dvou sériích. Kristýnka si v jedný zve Vypadlý srdíčka z Love Islandu a probírá s nimi cestu vilou, vztahy i to, co se dělo po návratu domů. A Aja si zase v té druhý vyptává vypadlých účastníků ze zrádců. Navíc to natáčí vždycky hned pod odvysílání dílu, takže emoce jsou ještě úplně čerství a dozvíte se věci, které jste se třeba v samotném pořadu vůbec neměli šanci dozvědět. Takže pokud chcete zůstat pozadu, tak utíkejte na YouTube, napište do vyhledávání Posedlí Fajn Rádia a užívejte. Fajn víkend.

0: Jade, Angel of My Dreams, to nám právě teďka dohrává na fajnu. 12 hodin, 21 minut. Doufám, že vám při týhletý sobotě všechno utíká od ruky, že se máte krásně a my si na fajnu za chvilku pustíme taky tuhle pecku. A není to nikdo jiný než Teddy Swims a jeho písnička Mr. Know It All. Ten takový fun fact, který jsme se začínal na YouTube se svýma coverama, který ho až teprve potom vystřelili do nebes. Taky jeho zkratka Swims znamená someone who isn't me sometimes. No prostě originální týpek. Tak za chvilku, na fajnu.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
6: Firma na zážitky.
3: CZ.
7: Fajn, vždycky hot, vždycky hity. Baby, I
8: poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.

0: Lewis Capaldi, Before You Go, to nám právě teďka dohrálo na fajnu. Máme 12 hodin 30 minut venku, neúplně pěkný počasí, přesto doufám, že si užíváte dnešní den. A útěk z vězení je zatraceně těžká věc. A jak těžká věc, to se brzy budete mít možnost dozvědět i vy. A ne, nebudou vás kvůli tomu muset zavírat do basy, stačí, když si pustíte telku. Po zrácích totiž přichází do Česka další reality show. Tentokrát se bude hrát na policajty a na zlodě. Jmenuje se to Most Wanted, v principě naprosto jednoduchý. Známí osobnosti v oranžových vězenských kombinézách se bez peněz a bez telefonu a prostě jakékoliv vymožeností snaží několik dní utíkat trojici lovců, kteří samozřejmě mají nejenom GPSky, ale i drony nebo třeba mobilní základnu, takže jsou prostě nabitý k tomu vás chytit. Diváci, přitom nejsou jenom diváci, kolem dojící můžou uprchlíkům nabídnout odvoz nebo ukryt. Stejně tak je ale můžete udat, takže tohle to nabízí úplně novou možnost, jak se diváci můžou zapojit přímo do hry. Formát samozřejmě není žádná novinka, vysílal v Nizozemsku, Maďarsku, chystá se i ve Francii a českou verzi ohlásila společnost Talpa Studios. Kde se ale show bude vysílat, se zatím neví. No, myslím si, že se můžeme těšit zase na pořádný drama.
1: Fajn víkend s Kubou.
0: A teďka už je Rihanna, Breaking Dishes u nás na Fajnu.

0: Lacey Abrams, Look at my life. 12 hodin 41 minut, venku ne úplně hezká sobota, ale doufám, že si i tak užíváte dnešní den a my se za chvilku pustíme taky tohle. Kamarád Be Mine, to nám za chvilku zahraje na fajnu. Takový fun fact, kamarád kariéru odstartoval už v 19 letech, kdy jako předskokan vyrazil na turné s kapelou Lionheads. Taky sedí v porotě The Voice of Germany. A samozřejmě Be Mine je jeho, nebo jeden z jeho nejznámějších hitů. Tak za chvíli na fajnu.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

Olivia Rodrigo, Stupid Song, to nám právě teďka dohrála na fajnu. 12 hodin, 53 minut. Doufám, že vám dneska jde všechno od ruky a že se máte fajn. A pozor, pokud jste předplatitelem OnePlay, tak si teďka budete nově muset zvykat na reklamy. Je to tak, od 18. listopadu nebude možnost na OnePlay přeskakovat reklamy. Diváci budou muset z reklamního boku zhlídnout alespoň první 3 minuty. Nova to zdůvodňuje financemi, chce dál investovat do vlastní torby, jejíž výroba se prostě a jednoduše zdražuje. Podobné omezení přitom zavedla Prima už v roce 2022 a vloni v únoru ho ještě zpřísnila. Nova navíc stejný pravidlo chystá zavíst i u dalších operátorů. Zatím je potvrzení třeba u Grape SC. Nicméně videotek a archivu seriálu, filmu se to prostě týkat nebude, tam se stále můžete koukat bez reklam, ale otázka je, já si říkám, proč si vůbec tyhle ty platformy platit, když pak musíte stejně koukat na reklamy. To už si to rovnou můžete pustit někde na internetu, že jo? Fajn. Ne, že bych podporoval jakýkoliv pirátství. Josh Baker a Poppy Bescom, My Place, u nás na Fajnu.

Kalin a Dollar Prince, Superstar, to nám právě teďka dohrává na fajnu. Máme 12 hodin 58 minut a to znamená jediný, přátelé, naše druhá společná hodinka se nachýlila ke konci a my jdeme dál.

0: právě trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Já vás vítám na víkendový show s Kubou Taliánem. Doufám, že se máte všichni krásně, doufám, že si užíváte dnešní den. My se v této hodince podíváme na to, jak která legendární hra dostane svoji filmovou verzi. A samozřejmě tady máme náš nabitej Fine playlist Temper City Self-Aware, to si dáme teďka na Fajnu.
1: Fine Weekend. Fine Weekend. Fine.
0: Ale ještě předtím DJ Fresh, Rita Ora, Hot Right Now, u nás na Fajnu.

Summer, my body isn't ready. To nám právě teďka dohrává na fajnu. 13 hodin, 13 minut. Venku máme deštivou sobotu. Přesto doufám, že se máte všichni krásně. A pokud jste fanouškem sci-fi, tak se můžete radovat se mnou, protože nám do kin zamíří další našlapaná novinka. A nejedná se o nic jiného, než hraný film k hře Cyberpunk 2077. Je to tak, Night City se dočká vlastního filmu. Studio Paramount oficiálně oznámilo film podle předlohy. Za kamerou bude stát producent Lorenzo Di Bonaventura, známý z Transformers, a na výrobu bude hlavně nahlížet a dohlížet přímo samotný studio CD Projekt Red. Hra přitom po dost bouřlivém startu v roce 2020 nakonec všechny problémy překonala. Dodnes se jí prodalo 40 milionů kopií a a datadisk Phantom Liberty přidal dalších 15 milionů kopií, takže neuvěřitelný úspěch. Ve hře navíc zahrál Keanu Reeves, legendárního Johnnyho Silverhanda, a jestli si ale roli zopakuje i ve filmu, zatím není potvrzený, nicméně my všichni určitě doufáme, že ano. Premiéra se odhaduje nejdřív na rok 2029, takže si budeme muset počkat. Nicméně já si myslím, že tohle je věc, na kterou se všichni můžeme těšit. Fajn víkend s Kubou. A teďka už Jizzo a Zion, Eyes Closed, u nás na fajnu.

0: Imagine Dragons, Believer, to nám právě teďka dohrává na fajnu. Hodin 21 minut. Tenhle ten banger nám právě teďka dohrává na fajnu. A my máme ještě další takovýhle bangery u nás v playlistu. Třeba Zara Sun, Midnight Sun, to nám za chvilku zahraje na fajnu. Vím takový fun fact, Zara Larsson nedávno v podcastu řekla, že nedokáže přijmout k sobě do práce kohokoliv, kdo neudělá u jejího pohovoru goon face. Je zajímavý vidět, jaký požadavky má Zara Larsson na své zaměstnance. Ještě zajímavější je, že u nás ve studiu nemůžete dostat práci, pokud nepřestanete dělat goon face. Různý kraje, různý zvyky. Tak za chvilku na fajnu.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Co právě trenduje na TikToku? Máme na fajnu. Máme na fajnu. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
2: KFC ti zase nabízí víc.
3: MacBooky Neo.
2: iPhone 17.
3: Laserové projektory.
2: Sluchátka Apple Beats.
3: A stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
2: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
4: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
5: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
4: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
5: A můžete využít i výhodné financování.
4: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
7: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, Dlouhá 26.

0: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear, to nám právě teďka dohrálo na fajnu. Máme 13 hodin 31 minut. Doufám, že se máte pěkně. A pozor, protože jestli jste evropský student a pomáhá vám s domácíma úkolama AI, no tak situace se poměrně změnila. OpenAI totiž spustil v Evropě neviditelný vodoznak textu z ChatGPT, jmenuje se TextGrain a funguje tak, že model při generování mírně posouvá volbu slov, takže díky jeho skladbě je možnost zpětně zjistit, že text byl vygenerovaný AI, i když, když to na první pohled nemůžete vůbec poznat. OpenAI taky není první, kdo tohle opatření zavedl. Claude od Anthropic nebo třeba Gemini od Google tuhle pojistku má už dávno, takže ani útěk ke konkurenci vám v tomhle případě úplně nepomůže. Jestli se ale teďka chytáte za hlavu a přehodnocujete svoji studijní kariéru, tak nemusíte, protože my u nás ve studiu samozřejmě víme, jak tohle vyřešit. Stačí přepsat čtvrtinu slov synonymy a úspěšnost detekce spadne z 92% na pouhých 17. A pokud i tohle je na vás příliš mnoho práce, no tak stačí svůj text přeložit do jiného jazyka a vodoznak se smaže úplně. Nicméně já vám doporučím si svoje domácí úkoly dělat sám, protože z poctivý práce budete mít přece největší radost, ne? Ne?
1: Fajn víkend s Kubou.

0: Bausa Magnetic. To nám právě teďka dohrává na fajnu. 13 hodin, 43 minut. Doufám, že se máte pěkně dneska. Doufám, že se máte krásně. Doufám, že jste se nenechali zkazit náladu tím počasím, co je venku. A pokud jo, no tak třeba tahle songa vám náladu napraví. Taylor Swift, Patient Zero, to nám za chvilku zahraje na fajnu. Okay, fun fact, tato songa je bonusová songa k vydání jejího alba. Album se jmenuje The Life of a Showgirl. Skladbu napsala a produkovala taky se svýma dlouholetýma spolupracovníkama a kamarádama Maxem Martinem a Shellbackem. A nápad na písničku vznikl na jejich výletu do Švédska. Takový za chvíli na fajnu.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
1: malíř,
2: topenář,
1: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
5: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
5: Salonky.
6: Ne, ne, čistota je pro nás úplný základ.
5: Úklid.
6: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
5: Ha, kuchař.
6: Správně.
5: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
7: Jsem horská gorila z Ugandy.
8: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
7: Jsem horská gorila z Ugandy.
8: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
9: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Taylor Swift, Patient Zero, to nám právě teďka hraje na fajnu. Máme 13 hodin, 49 minut a to znamená jediný, přátelé, náš společný čas se pro dnešek chýlí ke konci. My se uslyšíme zase zítra v našem pravidelném čase od 11 do 2. Budu se na vás těšit. Doufám, že vám zbytek tohodle toho zamračeného dne uteče rychle, ať už jste v práci nebo doma odpočíváte a my se slyšíme zase příště.

0: 3, 2, 1. Hoje da Revoco, Christine Esposito.
1: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion@arena.cz.
2: 每一件漂亮的T恤 条纹多多 品质保证 只需要您的几条个人信息 和银行卡号
3: Nekupujte drahý značky ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
0: Fajn. Vždycky hot. Vždycky hit.
4: My name's John Ray.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn. 3, 2, 1, go. Fajn víkend.
0: Kristin Esposito.
1: Fajn.
2: Čau lidi, startuje Fajn víkend s váma Kristin 14.00. Budeme řešit, co se kde děje. Taková naše klasika, například budeme moct vyrazit na akci zaměřenou na duševní zdraví, včetně art terapie, zní to mega hustě, kde, kdy, co a jak, to vám povím za malou chvíli. Taky si ale samozřejmě dáme skvělý songy, bude tady v dalších minutách třeba Jessie J, Justin Bieber, taky třeba Swedish House Mafia a teď už Angel, Ultranate a jejich Moving to the Sun na Fajnu.

Mouse Mafia. Don't you worry, child, nám přináší skvělej vibe tady u nás na Fajnu. S váma pořád Kristin. A sobota nemusí znamenat jenom třeba postel, seriál a přemýšlení, co budete dělat se svým životem. Praha a i další jiný města má pro vás plány i pro ty, kteří chtějí konečně vytáhnout paty z domu. Jestli máte chuť na něco trochu jinýho, mám pro vás tři tipy, kam vyrazit. První zastávka je kampus Hybernská, kde až do dnešního právě dne se uzavírá a probíhá FOFR festival. Čekají vás studentský filmy, hudba, debaty a taky možnost objevit něco, na co byste normálně do kina třeba vůbec nešli. Jedna z mých kamarádek tam má svůj film, takže takhle držím palečky, ať to vypadne, ať to dopadne co nejlíp. Čekají vás tam právě takhle studentský filmy, takže jestli vás baví kultura, ale nechcete jenom sedět dvě hodiny potom a jít domů, tohle by vás mohlo chytit. Dneska je by the way taky světový den duševního zdraví a k tomu tady mám i druhý tip. Pokud máte třeba přeplněnou hlavu školou, prací, v Plzni totiž probíhají dny pro duševní zdraví, kde můžete zajít na přednášky, workshopy nebo třeba art terapie. Je to v Plzni, jak říkám upřímně, někde je prostě potřeba vypnout tu hlavu, známe to. Třetí tip je jenom rychlovka Design Blok v Praze, běží to až do neděle. Letos se to točí kolem světla a na několika místech můžete objevovat design, modu, nápady, takže rozhodně taky můžete se podívat, mrknout na to. No a samozřejmě mě naposledy zajímá, co děláte vy. 724-634-634, vypište a my jdeme dál. Loy, David Pentez, Golden Summer, právě teďka na Fajnu.

0: Jesse J, taky B.O.B. Price Tag. Song, který tady už nějakou chvíli nebyl na fajnu. Pokračujeme dál. Máme sobotu a já jsem se vás ptala na jednoduchou otázku, jako vždycky. Lidi, co dneska děláte? To jsem se vás ptala, no a přišli mi hnedka několik odpovědí, jdeme rovnou na ně. Napsala mi třeba Terka, ahoj, já dneska nedělám absolutně nic, ležím v posteli, koukám na seriál a předstírám, že neexistují žádné povinnosti. A to je rozhodně možný. Taky mi napsala Janča z Pardubic, ahoj, já se dneska chystám na podzimní slavnosti, takže jídlo, pití, dobrá hudba, doufám, že i dobrá nálada, prostě využívám toho, že je podzim, dokud nemusím venku přežívat v minus 10. No, takhle, bacha, venku to nevypadá úplně ideálně, ale samozřejmě záleží na vás, jak to pojmete. Taky mi přišla ještě jedna zpráva, kterou dočtu, a to je od Marka. Já mám dneska docela nabitý den, dopoledne úklid a taky volby, ano, je to tak, ještě dneska probíhaly volby a tady potom ještě večer vypadá jako s kámošema ven. Hele, super, děkuju moc za tyhle zprávy, za chvíli David Geta, Shakira, všechno tohle za minutku. Na fajnu.
1: Fajn víkend. Fajn víkend.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a Holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
5: Tak nečekejte, jezděte!
6: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
7: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
8: Více na kopecký.cz.
9: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Chemical Brothers, jejich Go na fajnu při sobotě. No a Rihanna už 10 let nevydal album a stejně je pořád královnou popu. A teďka si představte, kolik hudby nám za tu dobu ještě schovává. No a podle informací, které teďka kolujou, má Rihanna v zásobě přes, podržte se, 170 nevydaných písniček. Jo, přes 170. Její poslední album Anti vyšlo v roce 2016. Od té doby my fanoušci čekáme na tu další desku, jako na smilování, jo. Jasně, Rihanna mezi tím rozjela svoje beauty a módní impérium, založila rodinu a hudba šla trošku prostě stranou. Ale to je na tom právě to šílený, že i po tak dlouhý pauze stačí náznak nový muziky a internet okamžitě šílí a ty lidi za těch 10 let, co nevydala nový album, furt poslouchají a prostě furt žije a je to naše queenka prostě. Teď si představte, že by těch 170 songů všech najednou vydala. To už prostě není album, to je takový jako hudební impérium, taková inventura na celý víkend, tak snad už se aspoň toho alba dočkáme, aspoň pár songů. Nemusí to být těch 170, ale Riri, please, my chceme novou hudbu. No nic, budeme doufat, že někde vyslyšela naše prosby a my půjdeme zase na další songy, protože nás čeká Lenny Annabelle, jejich novinka Perfect Girls, ale teď už taky Alesha Dixon, The Boy Doesn't Nothing. Na fajnu!
1: Fajn víkend s Kristýn.

0: to byla Leny Anabel, jejich novinka Perfect Girls, posloucháte Fajn Víkend s Kristin. No a lidi, jestli vás třeba mrzí, že už jste dlouho nebyli na nějakém koncertě, tak my si ho tady teď uděláme. Tohle je totiž Dua Lipa a má tady live verzi Training Season. No neříkejte, že to není chytlavý. Za chvíli celá verze tady u nás na Fajnu, tak se na to počkejte. A za chvíli to tady bude.
1: Fajn Víkend.
2: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
3: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva.
5: House running.
6: Jízdu v supersportu.
5: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
6: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
5: Nejlepší zážitky hledejte na
7: firmanazážitky.cz.
8: Zapomeň na nudu, náhod tu flow, herna u dětka je teď tvoje show. Volný točky a jackpot je sick, náhoď tam rega, vyhrávej mužik.
9: Herna u dětka, zahraj si ruletu nebo blackjack živě. Herna u dětka.cz.
10: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účastí na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
11: Fajn, vždycky hot, vždycky hity. I only want you in.
12: Poslouchej nás on air, online na Fajn Rádiu.

Shimon Ob, Save My Soul. Posloucháte Fajn, no a my se jdem podívat na docela zajímavou situaci. Dneska v Praze kolem 8 hodiny raní někdo zahrál pořádnou Uno reverse kartu, pokud nechápete, v pohodě, vysvětlím. Prostě policejní auto skončilo ve Vltavě. Nikdo neví jak, prostě se rozjelo a skončilo ve Vltavě. A místo toho, aby policisti někoho zachraňovali, jako oni, tak musel jim na pomoc skočit úplně náhodným kolem jdoucí. Já si říkám, ty, oh, to se role fakt jako otočily rychleji než karta v Unu. Naštěstí teda jsou všichni mimo ohrožení života, nikomu se pořádně nic nestalo, takže proto si z toho trošku dělám i srandu, jo. Takže jenom velký respekt, shoutout člověku, který neváhal pomoct, ale teda doufejme, že tohle už Praha nebude muset opakovat, jo. Radši ty policisti, aby nám pomáhali, ne náhodný kolem jdoucí.

tu je Ray Dalton, Go Dead High. Posloucháte fajn, první hoďka je u konce. Tři nás čekají, tak rozhodně vydržte a za chvíli se zase slyšíme.

0: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
1: Mami, já mám řidičák.
2: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
3: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
4: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
5: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.
2: Vždycky fresh.
1: Fajn. 3, 2, 1, go. Fajn víkend.
0: Kristin Esposito.
1: Fajn.
3: Čauky, startuje druhá hodinka Fajn víkendu, s váma pořád Kristin. Pojďme se bavit o flirtování. Někdy prý k filtrování. Flirtování nepotřebujete totiž ani slovo. Stačí se dvakrát podívat správným směrem a dát druhýmu najevo, že může přijít. Má to teda ale jeden háček, na ten háček a na to všechno kolem. Prostě mrkneme za chvíli. Taky si dáme skvělý songy. Bude tady třeba Slater, bude tady Jason Derulo, bude tady toho ještě mnohem víc a odstartuje nám to tenhle skvělý banger.
1: Fajn víkend.
2: Fajn víkend.
3: Kdo jiný než Maroon 5 feat Christina Aguilera Moves Like Jagger nám to může odstartovat. Skvělou náladu vám přeju a posloucháte Fajn.

Portugal The Man, Glide, tady na Fajn Víkendu. S váma pořád Kristin a my jdeme řešit flirtování. Někdy k seznámení nepotřebujete ani jednu větu, stačí prostě pohled a pak doufat, že jste nevypadali jako úplný blázni. Znáte to, jste prostě někde venku, všimnete si někoho zajímavého a začnete taková ta klasická hra. Podíváte se, rychle uhnete očima, pak se podíváte znovu a najednou vůbec nevíte, kam s hlavou. A přesně na tom je teda založený trend, kterýmu se říká sticky eyes. Princip je vlastně jednoduchý, navážete oční kontakt, na chvíli uhnete pohledem a potom se podíváte znovu, abyste tomu druhému naznačili, že byste se klidně mohli dát do řeči. Takhle, ono to dává smysl oslovit někoho úplně cizího, totiž není pro každýho a pohled může být takový malý pozvání, aniž by člověk musel riskovat trapný odmítnutí hned první větou. Samozřejmě to není žádný kouzlo, pod kterým se za váma automaticky někdo otočí, někdo přiběhne, někdo se usměje, někdo uhne pohledem a někdo si možná bude myslet, že kontrolujete, jestli nemá něco na obličeji. Teď mě ale zajímá, jaký jste tým, jestli radši flirtujete pohledem, anebo prostě potřebujete, aby za váma ten druhej prostě přišel a řekl to na rovinu. Protože osobně si myslím, že někdy je nejtěžší část flirtování právě těch prvních 5 sekund, ten pohled. Tak jak to máte vy? Jak flirtujete radši? Jak celkově flirtujete? To je moje otázka na vás. 724-634-634. My zatím půjdeme na další songy, co říkáte? A mezi tím pište. To je taky důležitý. With DMC to nás čeká, taky nás čeká teďka Slater, její Dance na Fajnu.

taneční atmosféra, že? Jason Derulo tohle zařídil. Take You Dancing tady u nás na Fajnu při sobotě. A já jsem se vás ptala, jak flirtujete? Jestli je to spíš pohledem, nebo rovnou jdete k věci, rovnou prostě oslovujete. Tady mi napsal Anička, ahoj, jsem tým flirtování pohledem. Někdy prostě stačí úsměv a oční kontakt. Tady Matěj zase za mě radši na rovinu, takže prostě správný chlap, jde to vzít do svých rukou. Tady mi ještě přišla zpráva, nemám jméno, neflirtuju, jsem ženatej a zamilovaný, ale kdybych byl sám, tak osobně. OK, to je super, tady přišla ještě jedna zpráva, já miluju přímé konfrontace a vidět ten výraz. Hele, já upřímně, tím, že na sobě se mi nejvíc líbí oči, tak asi jsem jako pohledový člověk. Házím tam ty pohledy, nebudu lhát, ale to neznamená, že když na vás budu jakoby koukat, takže vás balím, jo? To zase, takhle si to nepřebírejme. Pojďme dál, za chvíli Cameron Whitcomb, Kygo, Khalid, tohle všechno za chvíli. Na Fajnu.

0: Flash. Fajn. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90 a vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert, dle srovnání k 30.9.
2: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
3: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
5: Yeah.

To byl Nico Santos, Why Don't You Stay? Posloucháte Fajn při sobotě a pozor, herní svět se zase rozrůstá. Cyberpunk 2077 se totiž dočká celovečerního filmu a hranou adaptaci oficiálně chystá studio Paramount. Jestli teď přemýšlíte, co to ten Cyberpunk vlastně je, tak jde o docela obří herní hit. Některý milujou, nesnášej, to asi je na vás, jak to vy vnímáte. Herní hit, který vás zavede do futuristického města Night City, kde technologie prostě vládnou světu, kybernetický implantáty různý jsou skoro běžná věc a rozhodně tam není nouze o akci. Pro fanoušky hry je tohle jako vlastně velká zpráva, protože teďka přichází otázka. Jak se tenhle šílený svět povede přenést na filmový plátno a hlavně kdo si v něm zahraje? Zatím si na obsazení i další podrobnosti musíme počkat, ale jedno je jasný. Night City se chystá dobít i kina, tak snad to nebude mise, kterou tvůrci moc nezvládnou. A my zatím pojďme dál. Alicia Keys, feat. Nicki Minaj, ta tady bude právě teď. Girl on Fire na Fajnu.

To byl Martin Garrix, This Dream of You a emoce jsou prostě potřeba, takže v nich pokračujeme. You're a spark in the dark and my clothes will caught a flame. You should feel how I feel when somebody says tady, vám posílám Olivia Rodrigo. Stupid Song, to si dáme za malou chvíli. Krásná věc, rozhodně na to počkejte, za chvíli třeba ještě taky Adele, nebo taky Mirai a taky mrkneme na novou hudbu. Tak počkejte na fajnu.

0: K nám to praví
1: zedník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
7: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.
5: CZ.
9: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
10: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Praha Prosek. www.porsche-prosek.cz.
11: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
12: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
13: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

odmiráje, Afterlife, no a když už tady máme ty novinky, tak v nich budeme tady na Fajnu pokračovat. Tady jsou a tady je první New Music Friday Recap za kategorii Famous. Takhle to je. Znáte ten moment, kdy vám na někom něco nesedí? Intuice vám říká, že tam je někdo jiný zatím. Přesně tuhle vztahovou paranoju Slater představila do songu I Think He's Got a Girl. To je název songu. Má to emoce, má to drama. Takže jestli jste někdy někomu stalkovali profil a hledali důkazy, tenhle track vám možná bude až podezřele povědomej. No a my jdeme dál. Některý večery skončí posledním songem, ale ten nejlepší chaos začíná asi očividně až potom. O tom zpívá Mary April a Coop Matt, mají track Po show, se jmenuje. Všude na sockách už je to totální hit, takže tady tomu podle mě nebude jinak. Dejte tomu pár hodin, maximálně dní a bude to hrát pořád všude. No ale teďka jdeme na ještě jednu kategorii. Underground, to je taky důležitý, prostě chceme mít nový umělce.

který vám okamžitě vlezou do hlavy. Stačí prostě song, který ve vás něco zanechá. A myslím si, že tohle je jeden z nich. Naše Next Generation, Vojta Linhart a jeho Světlušky. Doufám, že si tady ty songy zapamatujete, že si je třeba hodíte i do svého playlistu, moc tím všechny podpoříte. No a teď už tenhle skvělý banger, pane bože. Adela a její Ain't in LA, to si dáme právě teďka na fajnou. Pojďme společně na to.

0: Fein Weekend.
1: Fein Weekend.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
4: Navádění letadel?
5: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
4: Technik ve věži?
5: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova.
4: Elektrikář?
5: Jo, přesně tak.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
6: Jsem horská gorila z Ugandy.
7: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
6: Jsem horská gorila z Ugandy.
7: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
8: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
9: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
10: Fajn. Vždycky hot.

Ahojky lidi, startuje třetí společná hodinka Fajn víkendu s váma pořád Kristin. Česká pivní tradice, všichni o ní víme, dostává trochu teďka jinou podobu. Češi totiž loni vypili historicky nejmíň piva a důvodem překvapivě nejsou jenom ceny. Proč to tak je? Za chvíli o tom promluvíme a taky si dáme samozřejmě k tomu skvělý songy. Bude tady třeba Jamie Miller nebo taky Disco Lines, One Republic, Avicii a spoustu dalších songů. Odstartuje nám to ale Hozier, jeho Nobody Soldier. Na Fajnu!

Marriott Burn Down the Disco tady u nás na Fajnu při sobotě a my jdeme řešit jedno dilema. Češi jsou pořád národ pivařů, to všichni víme, ale očividně už nám ten půl litr nestojí za každou cenu. Loni jsme totiž vypili historicky nejmín piva. Podle ekonomů zatím stojí teda hlavně dvě věci. Čepovaný pivo je čím dál dražší a zároveň se mění náš životní styl, což teda za minimálně tu mladou generaci můžu mega potvrdit. Místo klasického posazení v hospodě lidi častěji zvolí jiné možnosti a roste taky obliba nealkoholického piva. A když se nad tím vlastně tak zamyslíme, ono to vlastně docela sedí, že jo? Dřív bylo, jdeme na jedno, skoro automatický plán. Dneska už člověk přemýšlí, kolik ho bude celý večer stát, jestli se mu chce někam jezdit a jestli si radši nedá něco nealkoholického a nebo se nepřihlásí do nějakého run clubu. A hospody tak postupně přicházejí o část svého tradičního místa v našich životech. Takže se možná nemění jen to, co máme ve sklenici, ale i to, jak trávíme čas s kamarádama, s různýma lidma kolem nás. Teď mě vlastně zajímá, když se chcete sejít vy třeba s nějakou partou lidí, je pro vás hospoda pořád jasná volba, nebo už radši vymyslíte úplně jiný plány? No, to by mě actually zajímalo, 724 634 634, napište mi to, jak trávíte v takhle v partě volný čas? Jsou to pořád ty hospody, anebo už něco zajímavějšího? Dejte mi to vědět, mezi tím třeba Coldplay, nebo teďka už taky Jamie Miller Baby Doll. Na Fajnu.

Gaga, The Dead Dance. Posloucháte Fajn a řešíme pivo. Respektive řešíme, že loni jsme vypili historicky nejmín piva. A řešíme vlastně, čím to asi je. Je to tím, že samozřejmě je pivo čím dál dražší a zároveň se mění náš životní styl a mě zajímala jedna otázka. Můžete by the way stále odpovídat na 724634634. Jak vlastně v dnešní době trávíte s partou, když se chcete prostě sejít? Jak trávíte čas? Jestli je pro vás ta hospoda pořád jasná volba, nebo už radši vymýšlíte jiný plány? To mě zajímalo. Co vlastně děláte, když už to není ta hospoda? Přišla mi tady zpráva od Kačky, hele, my teď s partou chodíme spíš na jídlo, třeba někam na burger nebo asijské restaurace. Člověk se nají, pokecá a nemusí u toho nutně pít. OK, děkuji moc za tuhle zprávu. Myslím si, že jídlo je jasná volba. Další zpráva tady je, ta mě mega zaujala a jako dobrý tip. My jsme třeba začali víc chodit na bowling nebo na kulečník, aspoň neděláme jenom to, že sedíme někde u stolu a koukáme do mobilu. To je taky pravda, to je mega cool a jako třeba já například jsem bowling nehrála už mega dlouho, takže super tip. Asi bychom si všichni měli jít zahrát bowling a odprostit se od všech problémů a různých situací. A tady mi přišla ještě jedna cool zpráva, upřímně, my se stejně nejčastěji sejdeme u někoho doma, objednáme pizzu, pustíme film nebo hrajeme hry. Je to vlastně dobře nebo není to dobře? Hele, těžko.

0: říct, ale jo, takový národ pivařů, to je hrozný. Ne, samozřejmě nikoho nenabádám k pití alkoholu, myslím si, že to je každýho věc. No a jakoby, k čemu bych vás nabádat mohla je dál poslouchat naše songy, protože tady budou fakt skvělý. One Republic nebo Stamper City, Self Aware za malý moment na Fajnu.
1: Fajn víkend. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Gaudeamus Alcotour. Studentskej mejdan roku se vrací už v úterý 13. října do Holešovic. Na stage letos Rytmus, Manene, Rockstar, Steyr a Koči.

One Republic Need Your Love. To nám dohrává právě teďka, posloucháte fajn. Hip Hop Camp, říká vám to něco, jo, asi možná, jo, má se vrátit v roce 2027, ale fanoušci mu jen tak teda nezapomněli, co se stalo letos. Festival se totiž zrušil nějaký dva, možná jeden nějak den před začátkem, což teda pěkně lidi naštvalo, hlavně ty, kteří už měli naplánovou tu cestu, přijeli sem třeba i ze zahraničí kvůli tomu, těšili se na ty interprety, někteří řešili i peníze za vstupenky a blablabla. Teďka pořadatelé hlásí návrat, jenže část fanoušků má naprosto pochopitelnou otázku. Proč bychom vám měli znovu věřit? Návrat je jako jedna věc, jo, znovu si vybudovat důvěru, ale může být jako mnohem těžší. Tak mě vlastně zajímá, jestli tady je někdo z vás, kdo třeba měl tenhle rok v plánu tam jet, nebo jak vlastně to máte? Kdybyste tam chtěli jet, věřili byste? Dali byste Hip Hop Campu v roce 2027 druhou šanci, nebo už byste do toho nešli? To mě jenom zajímá, jenom taková jako informačka 724-634-634, protože taky jsem jakoby vlastně to chtěla navštívit. Ale nevím, uvidíme, co napíšete vy. Teď si dáme skvělý songy, bude tady Call Dominika, Pam Rabbit, ale teď už tohle skvělý, tenhle skvělý banger, pojďme na něj. Oh, yeah. Fajn. Avicii, Wake Me Up, dejte volume doprava a pojďme na to, posloucháte fajn?

0: Ať to je Call Dominika ve spojení s Pam Rabbit F Delusional, posloucháte Fajn víkend takhle při sobotě, no a my si jdeme dát další skvělý ještě k tomu emotivní bangry. Bude tady Sombr a nemyslím jenom v Česku, ale za chvíli i tady právě na Fajnu My Body Isn't Ready, ale jo, pokud to nevíte, tak on bude v Česku v Outučku. Tenhle song si dáme za malou chvíli a protože jsem tak hodná, tak vám teďka hledám, kdy bude tady poutůčku. Takže bude to 19.5.2027, takže se na to připravte a za chvíli tady na Fajnu.
1: Fajn víkend.
2: Fajn víkend.
3: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

jeho hitparádách. Co letí ve streamech. Co právě je trend?

0: Dracula, Tame Impala, Jenny dohrává na fajnu 16.52 a my se jdeme bavit o posedlých, respektive našem podcastu. Věřím, že už jste se všichni dostali ke všem různým reality shows a že jich je například Love Island, dřív jsme se to styděli, dneska to všechno sdílíme a komentujeme, respektive teda naše Kristýnka v našem podcastu Posedlí, tentokrát se srdíčkama z Love Islandu a ještě největší plus je přímo s vypadlíkama z ostrova, z vily. Prostě kdo vypadne, tak ten usedá k nám na židli a můžeme zjistit všechny pikantnosti, všechny detailíky, takže běžte mrknout na náš YouTube, kde jsou celý díly v plné kvalitě s naší Kristýnkou, která tam vyspovídá, nějaký kratší reelská jsou i na našem Instagramu, všude se jmenujeme Fajn Radio a ještě pokud jste třeba spíš fanoušci zrádců nebo obojího, jako třeba já, tak i to řešíme v našem podcastu Posedlí, konkrétně zase tady zrádcema. Tady naše Aja to řeší těsně po odvysílání dílu, má možnost se ptát vlastně všech vypadlých a že to stojí za to. Hele, poslední díly, co nám vyšly, tak u Love Islandu, tam je Tomáš, ano, takovej ten chlapec pohledný s knírkem, co neumí balit holky, a u zrádců tak je to Anastázie, takže rozhodně běžte tam, běžte na náš YouTube Fajn Radio, no a my půjdeme zase dál. Další songy tady.
1: Vždycky hot, vždycky fresh.
0: Cameron Whitcomb. Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear, právě teďka na Fajnu. I'll show you.

0: Teď to byla Zara Larsony, Lush Life, posloucháte Fine 16.59, což znamená, že se blíží konec třetí hoďky, ale za chvíli odstartujeme společně čtvrtou a budeme řešit jedno zajímavý téma, láska versus volby. No, tak si na to počkejte, za chvíli taky skvělý songy, všechno za malou chvíli na Fajnu.
1: Fajn víkend. Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
2: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
3: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
1: Nejnovější trendy a momenty, který musíš vidět. Fajn.
4: Fajn.
1: Vždycky hot.
4: Vždycky fresh.
1: Fajn. Fajn víkend.
2: Kristin Esposito.
1: Fajn.
0: Čau, startuje čtvrtá, poslední hoďka Fajn víkendu s Kristin. 17.01, hele, jako utíká to extrémně rychle, ale ještě tady probereme pár věcí. Dokázali byste třeba chodit s někým, kdo volí úplně jinak než vy? Tady už asi nejde jenom o politiku, ale třeba i o nějaký hodnoty. To budeme řešit za malou chvíli, vyplatí se rozhodně počkat a k tomu třeba skvělý songy, Rugale, Calvin Harris, bude tady taky Kecaj a spoustu dalšího. Odstartuje nám to, byl skvělý banger rok 2016, Chainsmokers, Roses a Song Roses.

Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube.

Gala, Jacksomy, Ilan Kidron, Riptide dohrává právě teďka na Fajnu a já mám na vás takovou otázku. Máme za sebou volby a ta otázka zní, dokázali byste chodit s někým, kdo má úplně opačný politický názor než vy? Protože třeba za mě politika není jenom o tom, jakou stranu hodíte do urny, jo? Ale je to i o tom, jak si představujete svět, ve kterém chcete žít, jaký hodnoty zastáváte a co je pro vás ještě v pohodě a co už ne. Jako jasně, nemusíte se shodnout na každý jako blbosti, ale co když prostě jenom zjistíte, že člověk, se kterým plánujete budoucnost, podporuje něco, co je jako absolutně proti všemu, čemu vy věříte. Dokážete to respektovat? Nebo je to pro vás prostě nějaký deal breaker? Já osobně si myslím, že politický názor nebo názory můžou o člověku prozradit fakt jako vlastně hodně a zajímá mě, kde máte tu hranici vy? Je politika ve vztahu jenom názor, na kterém se jako nemusíte shodnout, nebo je to pro vás základní otázka hodnot a nějaký kompatibility? Rozhodně mi to dejte vědět na 724-634-634, to mě fakt zajímá, jak to každý vnímá, takže rozhodně pište, chci vidět vaše odpovědi, vaše názory, no a my jdeme mezi tím dál, bude tady Damiano David, bude tady Rugel, Wishful Thinker, pojďme na to, právě teď na Fajnu.

0: Calvin Harris, Ellie Goulding, I Need Your Love dohrává u nás na Fajnu. No a poslední hodince probíráme volby versus lásku, nebo politiku versus lásku. Ptala jsem se, jestli je pro vás politika ve vztahu jenom názor, na kterém se nemusíte shodnout, nebo je to pro vás nějaká základní otázka hodnot a kompatibility. Popřípadě, jestli byste dokázali být s člověkem, co třeba volí někoho jiného než vy. Zajímavá otázka, zajímavý odpovědi. Napsal Martin, ahoj Kristin, politiku neřeším, důležitá je láska, tu pravou hledám už celkem dlouho. Tak ať si ti v tom daří, Martine, ať ji najde. A vlastně je to hezky napsaný. Ale tady zase píše posluchačka. Tady není, nevidím jméno, ale píše docela dobrou a vlastně dávající smysl zprávu. Za mě je to určitě otázka hodnot. Nemusíme se shodnout na všem, ale pokud má partner úplně jiný pohled, třeba na lidská práva, rovnost nebo svobodu, tak už je to pro mě problém, protože to se pak podle mě promítá i do toho, jak se chová k ostatním lidem. A to si myslím, že dává mega smysl, takže rozhodně souhlasím a děkuju za tyhle zprávy. My jedeme dál za chvíli, Loi nebo taky Cat's Eye, Animal, všechno na Fajnu za pár minut.
1: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
2: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
3: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
4: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
3: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
4: A můžete využít i výhodné financování.
3: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
5: Sakra!
6: Za tohlí lidé dělají za tohlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
7: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde.

0: okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
2: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky. CZ.
5: My name is Somber.
6: What up, it's Kehlani.
7: Hey, it's Taylor Swift.
8: Back to the hits.
9: Right, babe.
10: Fine.
11: We're outside.
12: Turn it up a notch.
13: Here's our song.
14: Animal.

0: Tiësto je Shaus, Love Tonight, na fajnu. Hele, představte si, že jste prostě holub, jo? Celý den si lítáte po městě, sedáte si lidem na hlavu, anebo ještě hůř, víme co, a tváříte se, že vám patří celá Praha, a ono to vlastně není tak daleko od pravdy, protože holuby se dokážou orientovat podle určitého magnetického pole Země, Slunce a dalších vodítek. My prostě zkrátka takovou navigaci, kterou jim můžeme jenom závidět. A teď si představte, že by měli Google mapy. Za 200 metrů zahněte doleva, pak se vy píp, píp, píp, píp, píp na sochu a dorazili jste do cíle. Upřímně, některý holuby už podle mě tu poslední funkci mají zapnutou automaticky.
1: Fajn víkend s Kristýn.
0: Fajn. Fastboy, Beautiful Life, to si dáme právě teďka.

0: dohrál Fastboy Beautiful Life. Posloucháte Fine Weekend pořád s váma Kristin. No a když se podívá většina republiky teďka zvenku, tak může říct... Venku Lilo, tak se jmenuje i ten song, co si za chvíli dáme. Hele, jakoby... Neříkejte, že to nebyl dobrý oslý můstek. No nic, Gufrau a Cedric. To jsou dva pohlední muži, co si nám za chvíli objeví v playlistu a se songem Venku Lilo. Tak si na to rozhodně počkejte, bude to stát za to a pak už se budeme loučit.
1: Fajn víkend. Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
5: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
6: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
5: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
7: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
8: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26. Here we go.

Shimon Up, Save My Soul dohrálo právě teďka u nás na Fajnu. Důležitý je, že je 17.49, což znamená, že jsme na konci dnešního vysílání. Děkuju, že jste tady se mnou na Fajnu dneska byli, samozřejmě se slyšíme zítra od 14:00, budu se na vás těšit, já tady budu rozhodně, doufám, že i vy, a takhle každý víkend, sobota, neděle od 14:00. Teďka vám posílám skvělý songy, hele, prostě si to užijte, užijte si krásný víkend a tady to je, mějte se krásně zatím, čau. Tohle je Adela, In LA, a já už zatím jdu, tak zatím, ahoj.

0: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? V Jisku nabízíme široký sortiment bytového textilu, dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter, již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
2: Tak nečekejte, jezděte!
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na kopecký.cz.
5: Gaudeamus Alcotour. Studentský mejdan roku se vrací už v úterý 13. října do Holešovic. Na stage letos Rytmus, Manene, Rockstar, Steyr a Koči.

0: Sexy bitch.
1: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Nalžovských horách u Klatov za 3 miliony 381,5 tisíce korun. Rodinný dům v Drahelčicích na Praze Západ za 24 miliony 990 tisíc. Rodinný dům v Plzni na východním předměstí za 6,5 milionu. Rodinný dům v Trhovém Štěpánovi na Benešovsku za 5 milionů 495 tisíc. A rodinný dům v Plasech na Plzeňsku za 6 milionů 150 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, Dlouhá 26.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva.
5: House running.
6: Jízdu v supersportu.
5: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
6: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
5: Nejlepší zážitky hledejte na
7: firmanazážitky.cz.
8: Hudba.
0: Hvězdy. Zákulisí.
8: A to nejlepší z internetu.
0: Instagram, TikTok, YouTube.
8: Fajn.
0: Vždycky hot.

0: Nabitý podzim u dětka. Spouštíme další světové herní novinky. Ruletu nebo blackjack si teď zahraješ živě se skutečnou krupiérkou. A nově máme i elektronické stírací losy. Herna u dětka.cz. Vždy o krok napřed.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice, skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
7: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Tak nečekejte, jezděte!
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na kopecký.cz.
5: Sakra, moje záda.
6: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
7: Fajn. Vždycky hot.

0: Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: od srdce. Belabel.cz.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Tak jo, první edice. Celý den jsme mezi lidmi.
2: Check-in?
3: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
2: Recepční.
3: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
2: Bezpečnostní kontrola.
3: Přesně.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci-na-letišti.cz.
4: Bacha, nabitej podzim u dětka. Spouštíme jednu světovou herní novinku za druhou. Ruleta živě, blackjack živě. Nově také elektronické stírací losy a tím nekončíme. Herna u dětka.cz. Vždy o krok napřed.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
6: Fajn, vždycky hot, vždycky hity. Baby, poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
7: Fajn.
6: Fajn.
7: Vždycky hot.
6: Vždycky fresh.
7: Fajn.

0: pilíř, topenář, podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
3: Informační služby?
4: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
3: Kavárna?
4: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
3: Salonek?
4: Správně, uhodlo si.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci-naletišti.cz.
5: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Malíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
3: Salonky.
4: Ne, ne, čistota je pro nás úplný základ.
3: Úklid.
4: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
3: Ha, kuchař.
4: Správně.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
5: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
0: Navádění letadel?
1: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
0: Technik ve věži?
1: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
0: Elektrikář?
1: Jo, přesně tak.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
2: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.